Čisto dobrej, taká neviem, či si stýgalo dolgu bude do vanočku, ako sa sa vzeme im a pus, také sa vzeme im. Juni, vtorek, zvenete, také